sílu, když myslím na mě a na tebe. Noc ke mně přivolá tě, jako vílu, povedeš mě do nebe.

o noci kolem. Ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.